snad je tam světlo. Snad víc než tady. To asi jo. Jen jeden krok. Všechno se změní. Všechno zahojí. Co není vidět. Nevím, jak popsat. Něco, co nejde.